0: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
7: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
8: Takže dobrá noc?
7: Velmi dobrá.
9: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

0: Natočeno podle skutečné události.
1: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
2: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
3: Nikdy, anebo navždy.
2: No, tak vidíš.
0: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
4: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
5: Takže dobrá noc?
4: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
6: Postele Losina.
7: Hit Radio. Hit Radio.
8: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Rádio FM+.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
1: Takže dobrá noc?
0: Velmi dobrá.
2: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
4: Máte snad něco lepšího?
3: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
4: Jo.
3: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
4: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
3: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
4: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
5: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
6: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
11: Takže dobrá noc?
10: Velmi dobrá.
12: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
13: Postele Losina.
14: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
15: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
16: Sudovi šrot, republice ocel.
17: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdy by se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 1500 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Karlových Varech vrcholí přípravy na 9. ročník festivalu Vary září. Konat se bude dnes a zítra a trasa povede od Alžbětiných Lázní až k Poštovnímu dvoru, kde nabídne celkem 10 světelných instalací. Hlavní venkovní světelná trasa se rozsvítí po setmění, přibližně kolem 8:30 a její návštěva je zdarma. A pojďme se podívat taky ještě na předpověď počasí. Dnes bude na západě Čech většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit můžou občasné dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
13: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč se nás tady natáčíš takhle po ránu, když
3: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko. Hit Radio FM Plus.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rádia, co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: Ano, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bůkne po tomhletom výroku. To se těší.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo. Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka. Vývar, hrdličková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A ano. Co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nemyslím vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Jsi těsně vedle.
1: Kdo viděla v Island, tak ví.
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island.
0: No počkej, právě že ne. Já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi padlem a ani skvoč podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, já mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, ale mě taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy? Je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete. Pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Lewis, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 7:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz, poctivá česká granola. No a já si myslím, že teda nádech a můžeme jít na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhledli
1: na
2: nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odletá na dovolenou.
0: Pavla Jablone nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u Tchýně.
0: René, dneska má narozky, zítra výlet do Beskyt.
1: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Bytče chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece, žrát, válece, spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
1: No, tak ty ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u Tchýně.
1: Neděle u Tchýně, tak počkej, já se
2: hnedka
1: podívám.
2: Na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u Tchýně, tak pojďte nám napsat. Ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u Tchýně. Ano.
2: To je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to, šampion.

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandály.
0: No, tak by mě zajímalo, kdy jsou ty posměváčci teď co?
1: Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách. To je teda ještě větší krasovíza, jo. To jsem se jednou přistihl tak, že jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky. A teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavý, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě. No.
0: A nevím, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Ale někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Jakoby každý co chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Čibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči teď likvidují olej na silnici na Karlovarsku. Dávejte si pozor na hlavním tahu ve Žluticích, kde je proto dočasně zúžená vozovka. No a opatrně taky v Plzni na Slovanech, kde je nově neprůjezdná ulice Jablonského a jezdí se okolními ulicemi.
20: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB. Plzni na Nepomucké.
21: Hit Radio FM Plus.

0: Plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
0: Cože, čeho přibylo?
2: Útoků.
0: Takže 2 miliardy korun, jo.
3: To je ten ostrý.
0: To by teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky. Něco.
0: Taky, akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, že jo?
2: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na Hit Radio.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Kdo pak to zvoní z Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás sledíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7:10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: koukám,
0: ven.
3: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospala kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, se
0: a, pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun!
2: Gratulujeme!
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle při
3: čtvrteční ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
0: Takže to bylo 7 000 včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 000.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
10: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou školní výzvu. Zaspívejte s

0: Jíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás factoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení se dnes čeká v Karlových Varech, kde se chystají závody v triatlonu. Pozor si dávejte v centru lázeňského města. No a opatrně taky na dálnici D5, kde omezení čeká na kilometru 96 ve směru na Plzeň. Pohybuje se tam vozidlo údržby.
10: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Pořád jste tady.
13: Tak to dělají šampioni.
12: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitradio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest roční zákaz řízení, teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u
0: to
1: slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale před, no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Radio.

0: své pomoci. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. 2 lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Divadelní sezóna začíná. V Plzni se chystá hned 11 premiér, včetně 3 světových a 2 českých. Kromě klasických děl, jako je Shakespeareova hra Romeo a Julie nebo Pucciniho opera Bohéma, divadlo nabídne také původní operní nebo taneční tvorbu. Dodám, že vstupné vychází v průměru na 350 korun. A jak vypadá páteční předpověď počasí? Taky dnes u nás na západě Čech bude většinou oblačno nebo zataženo. Na Šumavě a ve vyšších polohách se objeví i déšť nebo přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
15: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
16: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké páteční ráno.
18: Krásný pátek.
19: Snídaní šampionů.
18: Za chviličku v 7:10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
17: Tak zůstaňte u rádia a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7 hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
20: Hit Radio FM+.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a musím to třeba zase.
0: No jasně. Musí to být šok, co, když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom vám povězte, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně. Vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici. Takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo. Stojí tady motorka a jsou tady 4 misky pravděpodobně pro kočky na žrádlo. Takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: No, je to takový útuleček, ale zároveň půjčovna motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
3: Tam... Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo? To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin, Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic, vůbec nic, vůbec nic, tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být ranní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a... Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme, ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
4: Vy

0: 7 hodin 18 minut. My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb v posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekané aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda za to, že chrápu teda, to je jako to jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, který ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
8: Historie, rytíři, hudba a Janek Ledecký. To vše v sobotu 12. září v Klatovech. Užijte si dny evropského dědictví a objevte klatovské památky. Od Černé věže přes katakomby až po barokní lékárnu. Těšíme se na vás 12. září na náměstí Míru v Klatovech.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
11: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
10: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
12: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
11: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
12: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
13: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
14: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
15: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
16: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
17: Jsem hrdina, jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
19: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Z zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
20: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
21: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
22: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
23: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
24: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
23: Jedu ale jen na čerpačku.
24: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
25: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu v těchto chvílích hlásíte na dálnici D5, došlo k ní na kilometru 28 ve směru od Plzně do Prahy. Srazily se tam dva osobáky, s opatrností projedete. No a pozor taky na jižním Plzeňsku, kde dnes narazíte na silničáře na trase Borovno Spálené Poříčí.
27: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
28: Hit Radio FM.

0: Krásné páteční ráno z Hitrády a tohle jsou hodiny. Dívej, 7:29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jední kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 4 ze 4. Vy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to mýváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka? Schnell fünf. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové. Tenhle týden hrajete o voucher za 5 000 korun na ptservice.cz a ten pro vás dneska máme úplně poslední.
4: Je to tak, tak pište na 777-937-777. Chci soutěžit a my jednoho z vás vybereme.
0: Hnedka po Jay-Z a Alicia Keys. Hezké ráno.

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty jsi říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divok.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, 5. otázka.
0: Jde si proto, Kristián. Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne. Ale bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po senior, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobrý.
4: Kristiánku, si fajn.
0: Dobrý. A ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Já jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: O, dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic zeptám. Ale zvládně to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někdy ozvete, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Krásné ráno z Itrády a 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka, a pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, jak ty to máš doma? A nemůže si stěžovat, hejč.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastní, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá a si jdu lehnout v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všechny, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
15: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda na dálnici D5. Zůstávejte dál opatrní kolem kilometru 28 od Plzně do Prahy, kde jsou v sobě dva osobáky. A pozor taky na Karlovarsku na hlavním tahu u Žlutic, kde hasiči likvidují rozlitý olej na vozovce. Může to tam klouzat.
19: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma No Body to Love. Páteční hit rádio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
1: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem počet teda tu zprávu.
2: Tak já tipuju třeba 80.
0: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo. Tak u nás byly merunkový koblihy, tak víme, no.
2: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
0: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září

0: plena. Je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Karlových Varech vrcholí přípravy na 9. ročník festivalu Vary září. Konat se bude dnes a zítra a trasa povede od Alžbětiných lázní až k Poštovnímu dvoru, kde nabídne celkem 10 světelných instalací. Hlavní venkovní světelná trasa se rozsvítí po setmění přibližně kolem 8:30 a její návštěva je zdarma. A pojďme se podívat taky ještě na předpověď počasí. Dnes bude na západě Čech většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit můžou občasné dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
4: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko vám přejeme.
5: Krásný pátek. Snídaně šampionů. Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
8: Činasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
9: Hit Radio FM+.
10: Pod

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05, slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl nad chyně vždycky štěstí, já jsem nikdy nic takového neřešil, jo? Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od chyně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš. Takže já se nemůžu úplně přidat k tomu, k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic
1: ani
2: konkrétního.
1: Já, taky jsem měla vždycky super tchyně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste takový? Prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchyně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete. Pošlete klasicky SMS-kou na stejný číslo, my k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno, zítra.

0: páteční Hitrádio snídaně šampionů. Kamrat, Be Mine. 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a to jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale zatím. Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: No, tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivoško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty kece potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak tchýně, no.
0: Tchýně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. Chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava. Nic. Maroon 5, Dislav, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaní šampionů, 9:03. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo? Tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno. Tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí jejího syna. Odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a uživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trustfall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
4: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
5: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. AutoWolf.cz.
4: Tak asi tu červenou. Mezi zemí
6: a litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
4: Faktury, faktury, faktury.
5: Trápí vás factoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
5: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
4: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
5: Acema pokryje jakékoliv financování.
4: No tak to beru.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
10: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Nepomucké.
14: Hitradio FM+.

0: 8.31, tohle jsou vynikající Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This na Hitrádiu. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
3: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda změníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme, co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Hmm. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
2: To by nešlo udělat. To bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta... Ne, nejde, jo. Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Radio. Dobré ráno.

0: falling down. 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5 000 korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili v éteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5 tisícům další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6 tisíc korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě v perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
15: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tik a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
16: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
19: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
20: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme
1: teda
0: ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne, bylinky česnek.
1: Obojí.
0: Obojí. Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybněji ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, ale tak, tak
1: ne,
0: to chutná
1: opravdu, když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, a já jsem teda skálo pevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: 9 hodin, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů, taky Imane, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska někdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun. Registrace a detaily k soutěži na

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásný pátek. Stále je třeba počítat s uzavírkou v Tachově v ulici Oldřichovská. Opravuje se tady železniční přejezd. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Vnitra 211.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, říká mluvčí špitálu Jitka Mácová.
1: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
0: Lidé mohou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Hokejisté Karlových Varů zvládli úspěšně generálku před startem extraligy. Energie doma porazila Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Karlovy Vary tak zakončili přípravu s bilancí 5 výher a 1 porážky.
2: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
3: Úpatí víkendu nám moc sluníčka nenadělí, podle předpovědi bude spíše zataženo, ale přehánky pouze výjimečně, a to jen na horách. Teploty dnes opět jen na 21 stupních Celsia, na horách 17.
4: Hit Radio FM Plus.
3: Tak už jste to slyšeli, je pátek a to je docela velká paráda, že jo? My teď spolu otevřeme dopoledne a budeme tančit. Bára Škrybová s vámi, tohle je Vaka Vaka.

Takže jestli něco páteční song, tak je to přesně tohle. Shabuzi i Bar Song na Hit Radio FM+. Mějte ten pátek, který se k nám konečně dostavil, úplně co nejparádnější vůbec můžete mít. My jsme moc rádi, že vám přitom děláme jako Hit Radio FM+ parťáka. Podle čeho poznáte, že už přichází víkend? Ano, jasně, podle toho, že přijde sobota, neděle, to jako jo, ale mně jde teď o takový ten moment, kdy už si prostě třeba sednete a řeknete tak a tohle, to je to ono. Jestli je to, že prostě třeba přijdete z práce, sundáte montérky, osprchujete se, nebo že zaklapnete notebook a schováte ho někam úplně pryč. Slyšela jsem taky, že, nebo jakož ze všech možných stran, že u žen začíná tenhle okamžik, když sundají podprsenku a tak jako se uvolní, řekněme. Ale jak říkám, to jsem pouze slyšela, nevím, chlapi možná sundávají doma trendy, netuším. Takže co je ten impuls u vás? Dejte mi to vědět, jestli třeba sednete do auta, na motorku, vyrážíte někam, jdete na procházku, na drink, na čundr. Dejte vědět, co je ten moment, u kterého se řeknete tak a je to dobrý. 720 870 237, tam mi to napište, tam mi to namluvte, je to na vás. A my zatím pokračujeme v předvíkendovém módu i hudebně. Robbie Williams, mějte hezký pátek. Díky, že jste s náma.

0: Nářez Natural Image Dragons Hit Radio FM Plus s vámi je 9.21. Páteční dopoledne už frčí, víkend přichází a nikdo ho nemůže zastavit, naštěstí. No a proto jsem se vás ptala, co je u vás takový ten okamžik, kdy si řeknete jo, a teď začíná ten víkend. 720 870 237, tady je prostor pro vaše zprávy a píše mi Pavel. Ahoj Báro, u mě je víkend ve chvíli, kdy v pátek přijedu domů, otevřu si pivo a sednu si na terasu, pak už se mnou nikdo nic neudělá. Ahoj Pavel. Já si říkám, Pavle, jak u tebe ten pátek asi vypadá, když je třeba minus 10. To už s tebou jako opravdu nikdo nic neudělá, ani z té terasy tě nikdo nedostane. Jdeme na další vzkaz. Ahoj Báro, u mě víkend začíná, když vyzvednu děti v pátek ze školy a vím, že druhý den nemusíme vstávat. Ten pocit miluju, Verča. Ano, Verčo, já ti rozumím naprosto. Přesně takhle jsem dneska vypravovala děti do školy já s tím, že už je pátek, UPR, a večer, že si všichni lehneme na gauč a pustíme si pohádku. A dokonce musím říct, že i ten puberťák si s náma plánuje lehnout na gauč a koukat na pohádku, takže to už jako něco znamená. Moc děkuju za vaše vzkazy. Líbí se mi, jak to každý máme jinak, ale že každý máme nějaký ten svůj víkendový milník nebo rituál, tak se ho prosím parádně užijte dneska. Miraj Trips dokola nebo Fergie Big Girls Don't Cry, to je muzika, kterou si za chvilku na Hit Radio FM Plus dáme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný

0: CZ. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
4: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe. Ať stále vítězí
5: Viktoria. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na Děti ráje Tour.cz.
8: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
9: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
10: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Fergie, Big Girls Don't Cry, 9 hodin 34 minut. A kdybych to náhodou dneska ještě neřekla, tak přichází víkend. Možná se v neděli vydáváte na nákupy a kdo zavítáte do OC Plzeň Plaza, tak si tam rovnou odskočte i na takovou malou kontrolu vlastního těla. Bude tam pro vás a bude tam zcela zadarmo. V neděli 13. září tam totiž od 11 do 7 hodin probíhá akce s názvem Rozjeďte srdce být 2026, nestraťte ani jeden tep. A vy si tak můžete nechat změřit krevní tlak, obvod pasu a nebo zjistit přesné složení vašeho těla, kolik máte svalů, tuku nebo vody a tak podobně. Výsledky tam s vámi rovnou na místě proberou odborníci a můžete se poradit i s nutričním terapeutem o jídle a nebo o pohybu. Co je taky úplně super, tak vůbec se nemusíte nikam objednávat, vůbec nic platit, prostě se cestou zastavíte u stánku a během chvíle budete o svém těle vědět zase o něco víc. Takže neděle Plzeň Plaza, skvělá příležitost, jak takhle při nedělních nákupech udělat něco pro sebe a samozřejmě pro svoje srdce. Akci připravil spolek Zastavme nadváhu a obezitu pod záštitou odborníků z oblasti kardiologie a interního lékařství za podpory České lékařské společnosti a společnosti Comfect. Tak se tam fakt zastavte, tohle je parádní akce. No a protože je pátek, což je taky parádní, tak tihle kjuři tady prostě nesmí chybět. Friday, I'm in love. Tak pojďte, nechte ten pátek znít a působit a připravme se takhle společně na víkend, který bude určitě legendární.

0: 9:42, Cyril Stambolinin. Jste z Hitrádiem FM+. Celý tento týden jste mohli v anketě u nás na sociálních sítích hlasovat pro vámi oblíbenější písničku Michaela Jacksona. A máme tady vítěze. Michael Jackson, Billie Jean, tak tahle písnička to tady vyhrála na západě Čech na celý čáře. Je z roku 82. Billie Jean má mimochodem jeden z nejslavnějších basových riffů historie. Michael Jackson prý totiž svýmu producentovi tehdy říkal, že když je písnička opravdu dobrá, tak by měla člověka přimět k tanci už po pár vteřinách. A tady jako u Billie Jean se mu to naprosto povedlo. Opravdu to zazní a vy už se jako vlníte přesně jako Michael Jackson. A navíc má tahle hitovka i dvě ceny Grammy z roku 84 za nejlepší R&B píseň a nejlepší mužský R&B pěvecký výkon. Takže ano, zvolili jsme si tady na Hitrádiu FM+, a samozřejmě na západě Čech velmi dobře. Blíží se nám 10. hodina, za chvilku Kelly Clarkson a nebo taky David Guetta. Tak buďte s námi, užívejte pátek.
1: V Županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letos je to přesně čtvrt století, co nám vypustili na světlo světa tenhle hit Ně alebo ano No Name a vychutnali jsme si ho minutku před desátou na Hitrádiu FM+. Parádní pátek všem. Nejlepší dopravní servis na západě Čech mezi Klatovy a Janovicemi nad Úhlavou probíhá vyšetřování nehody osobního auta, tak to tady nežeňte. A nežeňte to radši vůbec nikde, ať je všechno v pořádku. Šťastnou cestu a vaše případné dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Já nový plot mám.
5: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
10: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Montéry není jen plé.

0: očekávají další zdražování. Plzeňská policie připravuje na sobotu bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému veřejnému shromáždění a následnému pochodu Pilsen Pride 2026. Spolupracovat bude i s hasiči, městskou policií a magistrátem. Průvod vede středem města, nevylučují se proto ani dopravní omezení. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem, výmluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
1: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
0: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalace fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Tausendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
2: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
3: Pátek je takový, no, co vám k tomu mám říct, už se to moc nezmění. Čekáme oblačno a teploty na 21 stupních Celsia, v maximech na horách to bude 17. Přehánky ale dneska jenom výjimečně, a to zejména na horách.
4: Hit Radio FM Plus.
3: Bára Škrybová zdraví, mám tu čest být s vámi takhle v pátek dopoledne a 10. otevíráme Chumbawambou, když je ten pátek, tak tančíme.

Škvor a síla starých vín. 10 hodin 13 minut k tomu máme 11. září. A když se řekne 11. září, asi většina z nás automaticky má v hlavě rok 2001. A víte, co mi na tom přijde až úplně jako neuvěřitelný, že už je to 25 let. Opravdu je to čtvrt století, ale možná dodnes víte úplně přesně, kde jste byli a co jste zrovna dělali, když se dělo v Americe to, co se dělo. Já třeba jo, mě bylo 13 a seděli jsme s kamarádkou u mě v dětském pokoji a lepili jsme draka. Úplně klasického papírového draka, protože je samozřejmě podzim, že jo, začínal. Rodiče koukali v obejváku na telku a najednou nás zavolali, že se v Americe stalo něco hroznýho, ať se jdeme podívat, jo. Tak jsme tam jako chvíli stáli u té televize, koukali jsme a ve svých 13 jsme asi vůbec nedokázali jako úplně pochopit, jak obrovská věc se právě děje, takže empatie možná jako fakt jako na bodu nula. Takže jsme se po chvíli vrátili do pokoje a pokračovali jsme v klidu v lepení draka, jo. Zase na druhou stranu, co jsme jako měli dělat jinýho. Ale přesně tenhle úplně obyčejný detail si pamatuju dodnes. Dneska samozřejmě člověk ty záběry a všechno, co se tehdy stalo, vnímá úplně jinak. A zajímá mě, jestli máte něco podobného vy. Pamatujete si, kde jste byli 11. září 2001, když jste o útocích se dozvěděli, co jste zrovna dělali, kdo vám to třeba řekl? Jestli vám z toho dnes zůstal v hlavě nějaký úplně obyčejný detail, tak mi ho klidně napište na WhatsApp. 720 870 237. Enrique Iglesias, I like it.

0: One Republic Counting Stars. No, dneska to na počítání hvězd úplně nevypadá, bude zataženo večer, ono je i dneska, že, nebo teď přes den a bude i večer. Tak kdo jste plánoval někde třeba při měsíčku a s hvězdičkama nějaké jako romantiárnu, tak možná si radši dejte film. A nebo ano, oblečte se pořádně samozřejmě, sedněte třeba někam na deku, na lavičku a k tomu si nechte hrát Hit Radio FM+, protože večer od 18 do 21 hodin zase hrajeme parádní muziku z 80. 90. a přelomu milénia. Já mám třeba tohle strašně ráda. To si myslím, že je takhle na pátek večer úplně super. A k nám do vysílání přijde za chvilku Miles Smith a Beyoncé, nebudou tady teda reálně, ale dáme si aspoň jejich muziku. Tak krásný pátek a buďte s náma.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Hello, tohle je Beyoncé a my jsme Hit Radio FM Plus a vy jste s náma, máme radost. Je 10.35, já jsem Bára Škrybová, zdravím. Kdo plánujete nějaký výlety na nadcházející víkend, tak si pojďme říct, že sobota na to bude mnohem lepší než neděle. Nebo takhle, na sobotu si naplánujte výlety venku a na neděli případně nějaký vnitřní aktivity, protože sice po oba dva dny bude asi 21 stupňů, takže žádná velká zima, ale zase ani žádný velký horko, ale sluníčko bude v sobotu a v neděli bude spíš pršet, respektive v tu neděli čekáme přehánky, no v sobotu ne, takže ta sobota je opravdu jako lepší, pokud se chystáte ven. Tak si to rozplánujte, ideálně pro vás nějak, jak se vám to hodí a hlavně si teda o tom víkendu odpočiňte a pokud možno opravdu nic nedělejte. Budeme se všichni smát, že ano, ale bylo by to hezký, jako nic nedělat. A kde budete o víkendu v práci, budu s váma držet basu, protože od 13 do 18 zítra k vám budu tady přes náš éter Hit Radio FM Plus hovořit. Budu se o to snažit. Tak se třeba uslyšíme. Teď vám pouštím Anetu Langerovou, Srdcotepec.

0: 10.42, to nejparádnější páteční dopoledne vám přeje Bára Škrybová z Tazit Rádiem FM+. Kam vyrazit? Dneska vezměte děti a vyraste celá rodina do Aše. Od 13.30 se tam na parkovišti u sportovního areálu bude konat program pro veřejnost a jmenuje se Den prevence se složkami integrovaného záchranného systému. Vy se tam dozvíte, jak se správně zachovat v krizových situacích a spoustu věcí si tam můžete i vyzkoušet prakticky. A zblízka si budete moct prohlédnout techniku, vybavení hasičů, záchranářů, policistů a taky dalších složek. Takže radši ještě jednou, Den prevence v Aši na parkovišti u sportovního areálu od 13.30 do 16.30 dneska. A mám tady poznámku ještě, že v případě nepříznivého počasí se akce nekoná, ale my víme, že dneska by nemělo pršet, tak snad bude všechno v pohodě. No a dneska večer taky můžete od 19 hodin vyrazit za muzikou. V plzeňském Leháru bude totiž Jana Kirchner se svojí kapelou. Tenhle koncert je náhradní za ten, který měl proběhnout už v červnu, ale kvůli extrémním vedrům se nakonec nekonal. Takže kdo máte vstupenky z toho června, můžete je klíďo-píďo i dneska večer použít, platí. A kdo vstupenku z června nemáte a nemáte třeba ještě ani tu novou, tak ještě jsou, jo, klidně si tu svoji můžete koupit a užijte si to.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Klik!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
11: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
14: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
20: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
20: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
21: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
22: Hit Radio FM Plus.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Přesně 2 minutky před 11. hodinou nám na Hitrádiu FM Plus dohrál Benson Boone, Beautiful Things. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Chudenicích na Klatovsku bourala 2 osobní auta, pozor na to, a D5 trasa Rozvadov Praha hlásí na 107. kilometru porouchané vozidlo. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
3: Aktuality z Plzně.
4: Celodenní akcí Hrdinové Plzně v sobotu ožije areál za obchodním centrem Plaza. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky integrovaného záchranného systému a připravený je i doprovodný program. Víc radní pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Tomáš Kotora.
5: Chceme lidem mimo jiné ukázat, že záchranáři, policisté a hasiči disponují špičkovou moderní technikou, což jim pomáhá efektivně zvládat i ty nejnáročnější situace. Plzeňská městská policie představí svůj odchytový vůz, radar, sanitu nebo čtyřkolku. Vidění bude dále chytrý hasičský oblek, vyvinutý ve spolupráci se Záporočeskou univerzitou v Plzni nebo ukázka práce našich dronařů se správy informačních technologií města Plzně. Chybět nebude ani společný zásah hasičů a záchranářů při vyprošťování havarovaného auta nebo ukázka profesní sebeobrany strážníků městské policie Plzeň i práce služebních psů. Program doplní stezka hrdinů, kde za plnění tematických úkolů získají děti odznak hrdiny Plzně. Zájemci si mohou vyzkoušet lezeckou stěnu nebo slanění přes řeku. Přijďte, třeba i vy budete jednou hrdinové Plzně.
4: No a já ještě doplním, že vstupné na akci Hrdinové Plzně je zdarma.
3: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
6: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany na Táborsku zahajuje výzkum zaměřený na vliv mobilních telefonů na pacienty. Výzkum se bude týkat dětí ve věku od 10 do 17 let. Projekt by měl ukázat, jak děti a dospívající s psychickými obtížemi používají mobily a jakou roli hrají digitální technologie. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Depozit

0: nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Po celý pátek čekáme převážně zataženou oblohu s teplotami v maximech na 21 stupních Celsia na horách 17. Přehánky jen výjimečně, a to hlavně na horách.
2: Hit Radio FM Plus.
1: A zas o kousek blíž víkendu. Dopoledne už nám nabídne jenom jednu hodinu a pak už to pojede jak po másle, tak jedem taky. Bára Škrybová a Lady Gaga s vámi.

0: Radka Marie Tichá, byt 660. Na byt 660 jsme dneska asi nezvonili, ale samozřejmě co není, může být.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: My jsme dneska zvonili a bylo to na Pardubicku. A jak to vypadalo, tak to vám zase pustím.
2: My jdeme zvonit.
3: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
4: Absolutně nic se tady neděje. Chodí tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
0: Včera západ Čech, dneska Pardubicko, takže vidíte, že jezdíme opravdu po celé České republice, takže fakt jako máte šanci úplně kdokoliv z vás, kdo se zaregistrujete na www.hitradio.fm+.cz do hry Kdo pak to zvoní. Vozíme prachy, dneska to bylo 5, protože to nevyšlo, tak jsme přihodili další litr v pondělí, tudíž 6 a 25, což je úplný finále téhle hry, vezeme dokonce 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Robin Schulz a James Blunt, tahle písnička se jmenuje OK, no jako by nám mluvili z duše, že jo, je pátek, už se nám blíží skoro ten večer, už půjdeme domů z práce, chystá se víkend, už opravdu bude všechno OK. Máme 11. září v kalendáři Denisa, takže já všem Denisám přeju všechno nejlepší k svátku, ať se vám daří, ať jste šťastný a co víc asi, že jo, prostě ať jste šťastný, zdraví a je vám dobře. Naše rádiová Denisa taky existuje, je to Denisa Jiráska a i také přes éter přeju všechno nejlepší, Deny, těším se, až se vidíme, určitě to spolu zapijeme. Sam Feld, Jonas Blue a Black Eyed Peas, to za chvilku na Hitradio FM+. Jo a jinak, samozřejmě přeju i všechno nejlepší k narozkám. A dneska slaví například Kygo, youtuber Kovy a nebo mistr všech mistrů Moby. Tak to všichni společně oslavme a díky, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Mezi zemí a platné litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 20. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace, co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Vážení občané. Vyhlašujeme železnou neděli.
7: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
8: Sudovi šrot, Republice ocel.
9: Pozor, Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Pátek dopoledne s vámi Hit Radio FM Plus 11.35. Tohle byly Black Eyed Peas a zase nám zvedli trochu tu páteční náladu nebo náladu, kterou v pátek máme mít. Já už vám dneska asi po tisícátý přeju ten pátek krásný a přeju vám potažmo vlastně i ten víkend krásný, který nastává. A ráda bych vám řekla, že když se podíváte k nám na web www.hitradiofmplus.cz, takže tam najdete spoustu tipů, kam o víkendu vyrazit. Třeba takhle zase na mátkou něco vyhodím. 10. až 17. září se koná Mezinárodní festival divadlo v Plzni. Samozřejmě dneska, zítra, Vary září. Mrkněte se tam, je tam jak bezplatná trasa, tak i ta fenomenální drone show, která je letos úplně poprvý. Pak se taky konají o víkendu slavnosti města Kašperské hory. A co se mi teda třeba ještě hrozně líbí, je slavnosti cibule a česneku. Ty jsou v neděli v podhradí Hradu Loket. A je tam toho mnohem a mnohem víc. Opravdu znovu připomínám, podívejte se na www.hitradiofmplus.cz, až nebudete vědět, kam se o víkendu vrtnout. Ano, a na vědomost se dává, že pátek jede do svého finále, že za sebou táhne víkend, sobotu, neděli, dva volné dny, tak si to užijeme. Gigi D'Agostino, The Riddle.

0: A tohle Damiano David, Born with a Broken Heart. Takže já jdu se svým obligátním díky moc, že jsme spolu byli, že jsme spolu strávili opět dopoledne 9 až 12, vlastně jsme spolu strávili celý pracovní týden, což je velká paráda. Já se loučím ale vlastně jenom na chvilku, protože zítra se uslyšíme odpoledne, to tedy v čase 13 až 18, už se na vás těším a než teda úplně jako opustím studio Hitrádia FM Plus pro dnešek a přenechám toto Jirkovi Pelnářovi se srdcovkama, tak vám tu nechám Evu Farnou, Morandy Budou a Katy Perry. Tak si mějte krásně. Užívejte víkend a bude fajn, když se zítra sejdeme přes éter. Čau, Bára Škrybová se loučí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Natočeno podle skutečné události.
6: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
7: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
8: Nikdy, anebo navždy.
7: No, tak vidíš.
5: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
12: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
19: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
20: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
21: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dál pokračuje na jižním Plzeňsku. Pozor na hlavním tahu Plzeň Klatovy. Pracuje se v Lužanech, kde se proto nárazově dělají kolony v obou směrech. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: je.
1: Svianek k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V Břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
5: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
4: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování

0: úseku vyjdou na zhruba 670 milionů korun bez daně.
1: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Na páteční odpoledne nám předpověď pro západní Čechy slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Teploty se usadí mezi 18 a 22 stupni.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že se máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Rádia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je z minulosti. Rozumím, rozumím, to je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zase jdu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste jako, troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: peníze.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: pokud jste 90-kové děti, tak tohle něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamelu Anderson oblečenou, zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečený, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta, oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a spodí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty a nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Briana Adamse. Night Radio.

0: zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, the first, the last eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. v pohodě, ale pak když si to člověk jako připočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo. Telefonovalo se jenom do minuty, počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiraje.cz.
17: Bude vejdán.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simča, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hitrádiu. Tak ještě jednou, obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo!

Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. To asi nás dneska v noci nečeká. Perzeidy, ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíz děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Historie, rytíři, hudba a Janek Ledecký. To vše v sobotu 12. září v Klatovech. Užijte si dny evropského dědictví a objevte klatovské památky. Od Černé věže přes katakomby až po barokní lékárnu. Těšíme se na vás 12. září na náměstí Míru v Klatovech.
8: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
12: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
11: Děláme do letadel CZ.
12: Děláme do letadel CZ.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení nově čeká na dálnici D5. Opatrně mezi kilometry 88 a 94, kde ode dneška pracují silničáři. Je tam proto zúžená vozovka. Vaše další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku. CZ.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
14: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
13: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce.

0: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na západě Čech dneska budeme mít dál většinou oblačno nebo taky zataženo s teplotami mezi 18 a 22 stupni. Objevit se může déšť nebo přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: 1 hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
2: Hit Radio FM Plus.
3: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

ve 13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, že ne? Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápice iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry. Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co je utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky.

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No, tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli, tady u nás na Hit Radio.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
9: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
10: Takže dobrá noc?
9: Velmi dobrá.
11: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
12: Postele Losina.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Flash Dance.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 36 minut, s váma Jirka Pelnář a ještě dneska si můžete vyhrát 4 lístky na Davis Cup Česko proti USA. Po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hit Radiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál. Jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937. Stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka a pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek. No a je to vaše. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Mějte u sebe telefon, poslouchejte Hit Radio, signál může zaznít do 15. hodiny kdykoliv. No a my si teď dáme něco od podlahy a nebude to receptář. Jay-Z.

0: Shakira a Zoo. Takový malej výlet. My v tom ještě budeme zvěřenci pokračovat. Za chviličku tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez téhle partičky? Už je to 13 let. 13 let, co v maličkém jazz klubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co? Za 10 let. Za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv, ale 100% za chvíli zazní Jeleni, tak buďte s námi.
1: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Výden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
3: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
4: Takže dobrá noc?
3: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
5: Postele Losina.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
7: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE z praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: University. Jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Tachovsku. Došlo k ní v Plané v Sadové ulici. A na Tachovsku opatrně taky v Tisové, kde se pracuje přímo na hlavním průtahu obcí. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Víden do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami, pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
9: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute,
8: tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
10: Chodov dokončil rekonstrukci zázemí domu s pečovatelskou službou. Je v Luční ulici, kam se do listopadu přesunou také dílny denního stacionáře mateří Douška pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Opravené prostory poskytnou moderní zázemí pro pečovatelský dům, který má 140 klientů a počet každoročně roste.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Podle předpovědi by u nás mělo být dál hlavně oblačno nebo zataženo. Po ruce se budou hodit i deštníky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia.
12: Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Pohodové páteční odpoledne přeju 3 minutky po 2. hodině. Jsme se tady tak jako zarazili.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým a je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou O2 arénu a my, Hit Radio, tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám, to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Golding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. No. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si ji normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš
1: o minutku. No, určitě, určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super, jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km v hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nic. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíků?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd v Šivět?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka, kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, že jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Radio. Tak jo, tak užij Davis Cup. Jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš.
1: Jo. Rozhodně, tak rozhodně. Jo. Tak jo, skvělý, díky.
0: Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin. Jo.

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz v obchoďácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na dráhu.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnouti z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A ti vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
3: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
3: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
4: Máte snad něco lepšího?
3: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
4: Jo.
3: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
4: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
3: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
4: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
11: Historie, rytíři, hudba a Janek Ledecký. To vše v sobotu 12. září v Klatovech. Užijte si dny evropského dědictví a objevte klatovské památky. Od Černé věže přes katakomby až po barokní lékárnu. Těšíme se na vás 12. září na náměstí Míru v Klatovech.
12: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správná tkyně zubů?
3: Kolik?
2: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
3: Hezký den a víkend.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Matrix na Hit Rádiu a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Rádiu, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Rádiu, rodiče, jenom pro vás, jste skvělí.

14 hodin 41 minut, do 15. hodiny ještě třeba. Tady ta letní vypalovačka. Zkusíme přivolat babí léto. Babi léto. Tak a tím dokončí. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storyčka k sobě na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storyčko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí, tak se smějte.

0: 20. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
11: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
13: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na příjezdovce do Karlových Varů směrem od Chebu. Provoz tam blokuje nehoda dvou osobních aut. Kolona se prý zatím netvoří. Bourá se taky v Rokycanech, kde se nehoda stala v Jiráskově ulici. Tam už se chvilku počkáte. A pozor taky na Klatovsku v Sušici, kde se nehoda řeší v Nádražní ulici. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
5: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovy Vary zájemcům nabídnou několik městských bytů. Hned po víkendu město zahájí příjem žádostí. Lidem bude k dispozici 7 bytových jednotek různých velikostí v části Doubí v Komenského ulici. Jaké podmínky musí zájemci splnit, zjistíte na webu Karlových Varů. A s komplikacemi musí dál počítat řidiči na jižním Plzeňsku. Na hlavním tahu mezi Přešticemi a Klatovy u Lužan se staví nová okružní křižovatka. Od příštího týdne už by se měla otevřít silnice směrem na Skočice. Dočasně se tam ale uzavře komunikace směrem na Vlčí. Na letošní volby padne 800 tun papíru. Celá zakázka by měla být hotová na začátku příštího týdne. Novinkou letos budou QR kódy na senátních lístcích. Proč tam budou, vysvětlí šéf tiskárny Jiří Mišík.
8: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace. Dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
0: A může ho elektronicky zpracovat i z domu.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Na sobotu předpověď pro celý západ Čech slibuje většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni Celsia. Tolik počasí a teď už je tady kompletní páteční divoký západ.
6: Hit Radio FM+.
10: Je to tak, parádní odpoledne všem, od Aše až po Prahu, dokonce i v Pivkovicích.
11: Ne. Nedaleko Vodňan, ladíte divoký západ, který uvádí.
12: Mistrovství v pečení prasát, americká chytné Neštovice. A i dneska zjistíme, co si můj kolega Jakub Rada pamatuje ze základní školy.
10: Ano, krása, 8. třída, to už se děly věci, panečku. Michael Schulte je tu právě teď.

0: a hodně síly.
1: Potřebujeme.
0: Je pátek a víkend před náma. Tady je divoký západ Hit Rádia FM Plus a zdravíme všechny.
2: My vás teďka vezmeme do Hartmanic. Krásná malá vesnička, srdce Šumavy, dá se říct. Nádherný výhledy tam odtamtud jsou. A teďka o víkendu, konkrétně v sobotu, tam budou zdaleka nejkrásnější šumavský výhledy, protože víte, co se tam koná? Mistrovství v pečení prasat.
0: Je, to je boží věc. Hele, zítra od 14 hodin, jo, 18 týmů, 18 čuňátek. A k tomu jedna specialická, bude se tam totiž pec i bejč. Check.
2: Já jsem koukal teda do programu, ano, to ochutnávání začíná od 14.00 a celá akce začíná zhruba v 10, ale to pečení těch prasat to musí začít snad, já nevím, třeba v 6 ráno, ne?
0: Já nevím, hele, jako takových 5 hodin si myslím, že nad tím jako strávíš, no, než se to upeče. Když je to velký, že jo, tak to potřebuješ, aby se to prohřálo komplet.
2: Hartmanice jsou v tomhletom opravdu jako unikát, který u nás na západě Čech je. Dokonce vím, že od nich to okoukali další obce. Myslím si, že třeba v Domažlicích se taky koná. Jo, mistrovství pečení prasat. A dokonce je tady i jedna obec v Německu, v zahraničí, která tohleto udělala. Ale tam se celý tahle ta krásná událost absolutně zvrhla kvůli aktivistům. A víc vám řekneme za chvilku. Teď september.

0: se podíváš.
1: Pokáže se Later, za chviličku taky Taylor Swift. Ty největší hity i v pátek odpoledne, Divoký západ vás zdraví.
2: Hartmanice se tento víkend, konkrétně sobotu, stanou centrem celé Šumavy. Jo, tam bude víc lidí než třeba na Pancíři nebo na Špičáku. Koná se tam totiž mistrovství v pečení prasat. Je to vele úspěšná akce, kterou se před časem, konkrétně před jedním rokem, pokusilo okopírovat jedno německé město. Neslyšel jsi o tom, Jakube?
1: Já mám pocit, že tuším, kam míříš.
2: Jo, tady si prostě ukážeme, že ne každá kopírka dobře kopíruje. Jo? Město se jmenuje Vjechtat, je kousíček za hranicema v Bavorském lese. Mm-hmm. No a tam teda si řekli, že budeme taky dělat prostě akci, kde se bude nárožně točit více prasat.
1: Jasně.
2: Ale narušili to nějaký aktivisté. Normálně přišli.
1: Rozmetali hnůj nebo?
2: Ne, to by bylo ještě vlastně docela v pohodě, ale oni tam přišli a postavili si tam stánek, kde měli maketu pečeného psa. A říkali, jako upozorňovali na tím, že prostě tak jako přece nebudeme dělat rozdíly prostě, jo, tohle prase, tady kráva, no tak proč nepéct psa, že jo?
1: A jak to dopadlo? Vyhnali je tam odsaď nebo?
2: Ne, museli to normálně strpět prostě, jo.
1: To je tam trpěli, když nic neprodávali. Hmm. Kdyby to maso tam skutečně měli, tak to pochopím, jako že je tam necháš, jo, když nic nemáš.
2: No já nevím, prosím tě, já, jako, hele, třeba, některý aktivisty chápu, ale mám pocit, že oni vždycky zkazí každou legraci. Prostě nemůžeme někdy, jako, uspořádat třeba mistrovství v pečení aktivistů.
1: Jenže to by přišel někdo a pak by nevím, no, zase by to zkazil.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
7: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
6: Tak asi tu červenou. Under Armour makes
8: you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
9: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 000, plat až 50 000 a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Jsem hrdina, jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, krásný odpoledne, je tady páteční divoký západ. To, kdybyste nevěděli, proč se radovat, máme pro vás hned tři hity na přání.
1: A první je před náma, 720 870 237, napište nám na WhatsApp, co vám máme zahrát. Předtím ještě Gigi. To používají dneska děti, co to znamená, když je něco Gigi?
0: Já bych se k tomu vůbec nevyjadřoval.
1: Dobře, ok, tak jo.

0: Ne, ty nejlepší hity vám hrajeme.
1: 6-7.
0: Ladíte divoký západy trády FM plus 720 870 237. To je náš WhatsApp, kam můžete napsat, můžete zavolat, můžete nám říct, jak jsme skvělí i jak jsme trapní. A zároveň tam taky mrkáme za dalším songem, respektive prvním dneska. No, vaše přání.
2: Napsala nám Mirka, ahoj do studia. O víkendu se hodláme na zahradě rozloučit s létem, vypouštíme bazén a naposledy rozpálíme grill. Tak k tomu chceme teďka už pustit nějakou letní pecku. Něco rychlejšího, prosím.
0: Ty, já doufám, že to nebude jako tenhle víkend teda ještě naposledy, to by mě mrzelo, tak si dáme trošičku richtu. Timmy Trumpet, krásný pátek všem na západ Čech.

0: Tohle je Shakira, za chvilku vám zahrajeme Evu Farnou společně s Mirajem. Posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+.
1: A teď slavná americká v Plzni. Nedávno jsme tu mluvili o tom, že se tam objevily jakýsi divný žlutý puntíky. Teď tam jsou další. Údajně to jsou prvky na silnici, které mají zajistit jako bezpečnost. Představte si to prostě jako žlutej nástřik. A v tom jsou různý jako díry, kde ten nástřik není, a to tvoří ty puntíky. A vedle tohohle nástřiku jsou zase nastříkaný ty puntíky, které v tom nástřiku chybějí. Bylo to pochopitelný.
0: No, ty jsi říkal, že ti to připomíná Neštovice.
1: Ne? No, trošičku ano.
0: Lidi z centra tomu samovolně začali říkat Emmental, což si myslím, že je drobet vystihující.
1: Ano, to je pravda.
0: Jo, prostě žlutý nátěr s dírama uprostřed, celkem to sedí, teda až na to, že Emmental je ze Švýcarska, ne z Ameriky, že jo. Takže navrhuju americkou v Plzni přejmenovat na švýcarskou, protože ona vyšla celkem dost draho a stála víc než jenom nervy.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náboru Víden do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
9: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Train na Hit Radio FM Plus, za chviličku zprávy v 16 hodin. Já mám trošičku pocit, že na báru Purkartovou už jde pátek, že si jako nechce moc zarábat. Protože tu zprávu, kterou budeme mít v 16 hodin, už jsme slyšeli třikrát.
1: Ale jako třikrát tenhle ten týden, Báro, prosím tě, jo, to by si snad jako nechce pracovat.
2: Jako, já jsem teďko fakt mohla dělat jenom kontrol C a kontrol V, každý den.
0: David Kratochvíl má totiž další medaily, detaily vám poví Bára ve zprávách za chviličku, buďte s náma. A ještě předtím Lost Frequencies.

0: Skvělý hity, to jsme my, ale k tomu i aktuální informace. Posloucháte Hit Radio FM Plus a za chvilku zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na dálnici D5. Komplikace čekají na kilometru 64 na trase z Plzně do Prahy. Přímo na silnici tam leží kurty, které je třeba obět, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Rokycanech v Jiráskově ulici, kam kvůli nehodě museli vyjet i záchranné složky. A nehoda se řeší v Plzni. Opatrně na Studentské, kde se srazili dva osobáky. Kvůli zvýšenému provozu, hlavně kvůli pátečním nákupům, se tam dělají kolony, tak hlavně pevné nervy. No a na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 16 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Lidé v Plzni na Doubravce opět vybírají ty nejlepší projekty pro svůj obvod. Hlasování v rámci projektu Rozhodněte sami běží až do konce září. Každý má dva hlasy. Ve hře je třeba veřejné griloviště, kuličková dráha nebo nový tobogán pro Lobeský park. Klatovy pokračují v péči o své mosty a lávky. Město je pravidelně kontroluje a podle jejich stavu plánuje opravy i větší rekonstrukce. Letos už například dokončilo obnovu mostu ve Vícenicích a další práce připravuje. O jaké jde, řekne mluvčí tamního městského úřadu Radmila Nagovská.
12: Ve druhé polovině září bude zahájena odborná údržba mostu v Dukelské ulici. Již v rámci rekonstrukce nádražní ulice byl opraven povrch mostu a provedeno zalití mostních spár. Navazující údržba bude zaměřena na další prodloužení životnosti mostního objektu.
1: Práce jsou připraveny tak, aby proběhly bez omezení provozu. A teď zpráva ze sportu. Paraplavec David Kratochvíl má další zlato, už čtvrté v řadě. David včera na evropském šampionátu v Turecku vyhrál i polohový závod na 200 metrů. Dnes ho čeká stovka volným způsobem a zítra znak.
13: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Zítra by u nás mělo být hlavně oblačno nebo taky polojasno. Teploty u nás na západě Čech vystoupají mezi 18 a 21 stupňů Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou, který se těší na 8. třídu.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný odpoledne, tady je divoký západ Hit Radia FM Plus. Přejeme parádní pátek.
14: No a za chviličku test z 8. třídy, buďte s náma.

Posloucháte Hit Radio FM Plus, Divoký západ a před náma skvělá hra, kterou bych upřímně přejmenoval. Jmenuje se Chcete být školákem? Mám pocit, že poslední týden je to spíš Chcete být hlupákem?

0: Chcete být hlupákem?
1: S Jakubem Radou.
0: Ano, vítejte u dalšího kola naší oblíbené soutěže, ve které se vracíme zpátky do školních lavic a zjišťujeme, a takhle aspoň na začátku školního roku, co všechno si ze školy pamatujeme. Jakube, jsme v 8. třídě?
1: Nechápu, jak se to stalo. Podle mě paní učitelka byla slepá a hluchá.
0: Co jsi dělal v 8. třídě? Máš nějakou vzpomínku z tohohle ročníku?
1: Já si toho vlastně jako moc nepamatuju z té základky, protože už je to jako prostě dávno. A stejně tak ty vědomosti z těch hodin, že jo?
0: Ano, to uvidíme. Jdeme na to, čeká tě 5 otázek z 8. třídy a já jsem zvědavej, jak to celý dopadne. Tak Jakube, z jakého jazyka pochází slovo kostel?
1: Kostel? No, podle mě to normálně český slovo.
0: Ne, ne.
1: Dobře, tak latina?
0: Ano, to je správná odpověď. Kostel super. Opravdu pochází z latinského castellum. Kterého plynu je ve vzduchu nejvíce?
1: Oxidu uhličitého ne.
0: To je kyslíku. Kyslíku? Toho je asi jenom 21%.
1: Ne, počkej, co je to třetí? Tam jsou tři složky. No a tu třetí si nepamatuju. Jo, je tady, ale je jí nejvíc.
0: Ano, tak si to pamatuju, je tady nějak dusno, takže to je
1: dusík.
0: Ano, dusík.

0: které střevo je v těle nejdelší?
1: Tlusté. Tenké?
0: Ano.
1: No ještě slepý, no, ale
0: ne, to, fakt,
1: to je malý.
0: Přesně, to je celkem malý. Takže pojďme dál. Slovo diskuze se píše se s, anebo se z na konci?
1: Na konci? Z.
0: Z? Mm-hmm. To je napůl správná odpověď.
1: Protože může být i diskuse.
0: Ano, hezky jsem opravil, viď? No a poslední otázka. Má muž o jedno žebro méně nežli žena?
1: Podle mě ženy si jedno žebro nechávaly odendat kvůli korzetům, ale řekl bych, že máme stejně teda.
2: No, já si taky myslím, že stejně.
0: Máme stejný počet žeber?
1: Ano.
0: A to je správná odpověď, prostě je to důkaz, že ne vše z Bible se má brát doslova. Tak co, Jakube?
1: Vlastně to nebyl takový probar, jak jsem čekal. Takže dobrý, jdu do devítky.
0: Jdeš do devítky.
1: Já už se tak těším, až z té základky vypadnu.
2: No to se netěš, pak tě čeká střední.

0: Rose, Bruno Mars, krásný odpoledne, hezký pátek, za chvilku Katy Perry a teď mrknem na to, jak to vypadá teď tenhle ten čas na silnicích.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dneškem začaly další rozsáhlé opravy na dálnici D5. Pracuje se v úseku mezi kilometry 88 a 94 hned za Plzní od Nířan až do Líní. Projíždějte tam s opatrností. A ještě připomenu nehodu v Plzni. Stala se na Studentské, kde se srazily dva osobáky. Asi do 20 minut to tam bude zase plynule průjezdné. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopad to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopad to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
4: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovanek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátelé a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovanek.cz.
5: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na

0: tesařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Katy Perry, no a před náma další song podle vás, 720 870 237, pojďte nám napsat, co jste dlouho neslyšeli, co děláte, jak si máte na cestě z práce. A k tomu právě

0: Linkin Park, no a před náma další song, podle vás je pátek, každý pátek hrajeme vždycky jednou do hodiny, podle vás stačí napsat na náš WhatsApp, tam mrkáme právě teď.
1: Ahoj chlapi, zahrajte prosím na benzínku u autobusáku v Plzni, nám píše Ivan. Právě jsem tam natankoval a když jsem viděl, kolik stála plná nádrž nafty, tak jsem na paní za pokladnou hodil tak ošklivý výraz, jako kdyby za tu cenovku mohla ona, takže si chci zpětně omluvit. A protože tam hrálo FM Plus a paní se jmenovala Klára, tak bych jí chtěl poslat činasky.
0: Já jsem se lekco bych chtěl poslat. Zaplať pán Bůh, že myslel písničku. Ne, samozřejmě, třeba účtenku, že jo, zpátky. Tak posílám činasky a Kláru, užívejte pátek.

0: James Capaldi, no a za chviličku dáme taky Adele, tady je Hit Radio FM Plus, Divoký západ a příští týden fotbalová událost letošního podzimu.
1: 17. září se jde na Evropskou ligu, k nám na západ Čech přijede belgický mistr z roku 2025, Royal Union Saint-Gilloise.
0: Což je co?
1: Royal Union Saint-Gilloise? Mhm.
0: To je název toho klubu.
1: Ty zpochybňuješ moji výslovnost?
0: Ne, rozhodně ne, já ten klub vůbec neznám, takže kdyby si mi tady vyprávil pohádky ve francouzštině, tak budu věřit tomu, že je to fotbalový klub.
1: Já francouzsky taky neumím. Já tak jako by jsem to odhad. Jo,
0: prostě. Jo, takhle.
1: Prostě je to belgický mistr z roku 2025. To důležitý je, že příští týden Evropská liga u nás doma v Dusan Aréně a právě dneska šli do prodeje lístky. Cena začíná na nějakých 630 korunách, ale když nás budete poslouchat. No. Nebudu předcházet.
0: Ano, kupte si je fcviktoria.cz, budete mít jistotu. A příští týden držíme palce.

0: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?
4: Žádný

0: CZ.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days. Jen do 20. září.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Plzeňsko a západní Čechy.
6: Táto, co to je turbína?
7: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
6: No jasně.
7: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
6: A kdo je vyrábí?
7: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
8: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
13: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
12: Tak asi tu červenou.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM+. Tak co, přišlo vám někdy něco zvláštního WhatsAppem?
1: Jako nějaký zprostý obrázky.
0: No, občas se to stává, ale tahle ta aplikace nyní bude rozesílat i velmi důležité informace.
1: Ano, Karlovarský kraj totiž bude na WhatsAppu a teď je otázka, jestli to bude jenom jako jednosměrná komunikace. A nebo budeš moci právě něco posílat i ty. To přesně to vidím, jo, hele, první rozbitá silnice a to budou zprávy. To budou fotky. To budete koukat, si to ještě rozmyslíte s tím WhatsAppem.
0: K čemu Karlovarský kraj bude využívat WhatsApp, tak to vám řekneme za chvilku ve zprávách s Bárou Purgartovou.
1: Teď Walk the Moon a Shut Up and Dance.

0: Divoký západ, tady je Hit Radio FM+. Jak to vypadá na silnicích, to vám řekneme ještě před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, píše nám Petr, že ho zdržela uzavírka na Berounsku. Projet se tam aktuálně nedá z Králova dvora směrem na Zdice, jezdí se značenou objížďkou. No a pozor si dneska dávejte taky v Karlových Varech, kde čeká omezení přímo v centru lázeňského města. Koná se tam festival Varizáří a taky triatlonové závody. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Svianik pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Karlovarský kraj je nově na WhatsAppu. Důležitá upozornění nebo výstrahy z regionu jsou lidem nově dostupná prostřednictvím oficiálního WhatsAppového kanálu. Půjde o informace od záchranného systému, silničářů nebo meteorologů. Podrobnosti, včetně odkazu na kanál, jsou už teď na našem webu. Stále můžeme hlasovat pro vesnici roku. Na západě Čech o titul bojují Všeruby na severním Plzeňsku. A za Karlovarský kraj je to Hroznětín. Medailonky obcí a možnost hlasovat je na webu vesniceroku.cz. Umělá inteligence se stává běžnou součástí života dětí. Některé se jí svěřují ve chvíli, kdy potřebují psychickou podporu, místo aby se obrátili na člověka. Ukázal to průzkum mezi školáky. Proč někteří AI upřednostňují, říká Vít Hoffman.
11: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
1: Děti proto potřebují vedle technologií hlavně skutečný lidský kontakt a podporu.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na západě Čech zítra bude poměrně chladno. Naměříme jen kolem 20 stupňů Celsia. Celý den bude hlavně oblačno nebo polojasno. Teď už se ke slovu opět dostávají i Kuba s Davidem.
9: Hit Radio FM+.
0: Vlku po 17. hodině jsme s váma dál. Tady je divoký západ, Hit Radio FM+.
13: No a za 10 minut vám zase budem zvonit na zvonky.

0: Miley Cyrus na Hit Radio FM Plus, hezký odpoledne, za chviličku dáme Krištof.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Máte doma rádio? Já mám v kuchyni takový starý, dá se do něj dát ještě taková ta baterka na bursty, má dlouhou anténu, trošku šumí, ale vyhodit ho rozhodně nehodlám, protože takhle starý rádio vám může přinést pěkný prachy.
0: A jestli máte i vy v kuchyni rádio, nebo třeba v obýváku, tak v pondělí v 7.10 nezapomeňte zapnout. Zase budeme zvonit a zase budeme stát u někoho před dveřma a budeme mít penízky sebou.
2: A jak to znělo dneska, to si můžete poslechnout právě teď.
3: Budeme zvonit.
4: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
3: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
5: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
3: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
5: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
3: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Majlo Smith na Hit Radio FM Plus. Parádní pátek, za chviličku som k napřání, teď hala. Nová hala.
1: Plzni se začala stavět nová házenkářská hala. Házená je totiž na západě Čech sport číslo 3. Možná za chviličku sport číslo 1 nebo 2. Ta hala bude stát na Borských polích, vyjde asi na 500 milionů a Plzeň se díky tomu stane městem, který konečně bude mít moderní zázemí pro mezinárodní soutěže.
0: Hele, a budou se tam dělat i nějaký koncerty?
1: Já vlastně doufám, že jo, protože doteďka ty velký koncerty tak se odehrávaly právě v Lokomotivě, tam, kde házenkáři a futsalisti celou dobu hráli. Takže se to tak trošičku tlouklo. Jsem jako zvědavý, jestli tahle ta nová multifunkční hala, kam se vejde jenom do toho hlediště nějakých 2500 lidí, bude sloužit i ke koncertům, protože i ta koncertní hala tady na západě Čech, konkrétně teda v Plzni, chybí.
0: No, říkáš 2500? Kapacita. To je tak akorát, kdyby zase přijela náhodou Helena Vondráčková, no. By nemusela do Park hotelu.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
7: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
8: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září. Od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klaus Timber hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timber. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Michael Schulte na Hit Radio FM Plus 720 870 237. To je číslo sem k nám, jak na WhatsApp, tak na pevnou. No a je pátek, my hrajeme podle vás, teď si dáme poslední song, tak pojďte napsat, co budeme hrát. Předtím ještě Alex Veren, užívejte odpoledne.

0: Veren a Ordinary, tady je Divoký západ Hit Rádia FM Plus, no a před náma poslední song podle vás.
1: Píše Hanka, ahoj kluci, manžel se mi po 14 dnech vrací z turnusu, já mám doma uklizeno, v troubě jeho oblíbený kajekáčko a prosím o Kate Ryan, něco rychlejšího, ať je brzy doma.
0: Kajekáčko, co je kajekáčko?
1: Ty neznáš kajekáčko.
0: Typoval bych nějakou kachnu.
1: Ne, no ano, ano, to je kuře jako kachna.
0: A není to kuře a la kachna?
1: Ne, to je kuře jako kachna, to znamená upečeš kuře, uvaříš k němu zelí a uděláš knedlíky.
0: Aha.
1: Jsi neměl někdy?
0: Asi jo, ale nevím, že je to kuře jako kachna.
1: No, kajekáčko.
0: No nicméně, hrajeme, zdravíme, hele, hlavně ať chutná, Kate Ryan je tu právě teď, hezký pátek.

0: Zdravíme západní Čechy, tady je Divoký západ a jestli ještě nemáte program na víkend, tak posloucháte to správný rádio. Kam
1: vyrazit? Dneska večer si 100% po 19. hodině udělejte procházku nočními Vary. Je tu totiž další ročník festivalu Vary září. O co jde? 10 světelných instalací, začátek u Alžbětiných lázní a před hotelem Thermal dokonce i street food market, kdybyste náhodou měli hlad. No a taky speciální dronová show, ta se teda platí, na tu můžete vyrazit do velkého sálu hotelu Thermal. Podrobnosti tak ty najdete jednoduše, zadejte do internetu Vary září.
0: Já vás vezmu na 7. ročník charitativního závodu v běhu. Koná se v Klatovech a jmenuje se Chariťák. Možná už jste o něm slyšeli, v sobotu 12. září od 14 hodin Merkandinovy sady. Právě tam se bude závodit v různých tratích, v různých délkách. Připraveny jsou jak delší tratě, tak i třeba rodinný běh, který zvládnete úplně v pohodě i třeba s kočárkem. Vstupné na akci je dobrovolné a veškerý výtěžek poputuje na dobrý účely. Podrobnosti najdete na www.chariťák.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Historie, rytíři, hudba a Janek Ledecký. To vše v sobotu 12. září v Klatovech. Užijte si dny evropského dědictví a objevte klatovské památky. Od Černé věže přes katakomby až po barokní lékárnu. Těšíme se na vás 12. září na náměstí Míru v Klatovech.
9: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
10: Takže dobrá noc?
9: Velmi dobrá.
11: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
12: Postele Losina.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům Airweb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
15: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
16: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
17: Jsme stavitelství Šmíd.
9: Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
9: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit
19: Radio. I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Divoký západ, tohle byly Black Eyed Peas, no a s váma je Hit Radio FM+, to dá rozum. My jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, jak aktivisté dokážou zkazit krásnou akci. Jedno bavorské město totiž okopírovalo od Hartmanic na Šumavě mistrovství v pečení prasat, jenomže jim tam naběhnuli aktivisté s atrapou pečeného psa a hysterií kolem jezení masa. Proč se něco takového nestane u nás v Čechách, konkrétně v Hartmanicích tuhle sobotu? No takhle, kdyby tam naběhli nějaký aktivisté a rozhodli se narušit tuhle akci, tak si buďte jistí, že místní budou místo prasat opékat aktivisty.
0: A budou je i dopředu jako nějakým způsobem nakládat? Já, že tam je spousta těch sudů teď na té Šumavě.
1: A že? Věřím, že by jim naložili dost.
0: No a taky jsme se podívali na nově opravenou americkou, tam totiž přibyly další neštovice, rozumějte, žluté puntíky. Je to jakýsi bezpečnostní značení na silnici, který prostě jako připomíná přesně žlutý puntíky a neštovice. Takový ementál je to de facto, jo. Tak jestli náhodou má město v plánu ještě další značení, já bych poprosil buď to ty puntíky udělat barevný, že bychom tam mohli hrát třeba Člověče, nezlob se, takový lidský, hezký. A nebo aby to byly čtverečky, to bychom si pak mohli zahrát šachy.
1: Já se divím, že tam nejsou kozočtverce, ale OK.
0: A tam by si chtěl hrát co?
1: Takový to bylo dneska na Divokém západě a my se na vás těšíme po víkendu v pondělí od 15:00.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení nově čeká na dálnici D5. Opatrně mezi kilometry 88 a 94, kde od dneška pracují silničáři. Je tam proto zúžená vozovka. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
11: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
10: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sara Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven. Jdem na to.

Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4 tisíc korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý jak... No hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo. To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohlaďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když tak, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný, rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello, k tomu taky Phil Collins nebo Bartes, no prostě, pecka za peckou.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
9: Takže dobrá noc?
8: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
10: Postele Losina.
11: Pokrývači a stavební firmy Pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
12: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
13: Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE z praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@star.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na star.cz.
14: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
15: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
16: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
17: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
18: Sudovi šrot, republice ocel.
19: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
9: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
9: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? 6:30, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7:10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7:10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. No, my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince. Ano, bude to velký.

0: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
1: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
0: Tak asi tu červenou.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Pozor, mimochádná zpráva. Desachík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. Elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
10: Evropská liga už znovu klepe na dveře Dusan Arény. 4 zápasy, 4 evropské noci, 4 soupeři, kteří tu ještě nebyli. Startujeme už ve čtvrtek 17. září od 21 hodin, kdy přivítáme belgický Union SG. Přijďte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a podpořit Viktorku na další evropské cestě. Všechny důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Jsme ready for Europe.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Tuto topí tady taky, já chci klimat, ty chceš taky.
13: Tuto topí?
14: Kde?

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Krásný večer, 7:00 je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Beliny, Somebody's a

Dance, Can't Fight the Moonlight. V éteru Hit Rádia Song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se šťastné dítě, šťastná máma a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejít oblíbený pití. Stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná trošku pomůžou naše další hity, protože teď je to skvělé.

0: Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý. Jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl ji a tak ji trošku vytahal za ouško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě teď. Jo.

When the rain begins to fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky. Ahoj.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
4: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Historie, rytíři, hudba a Janek Ledecký. To vše v sobotu 12. září v Klatovech. Užijte si dny evropského dědictví a objevte klatovské památky. Od Černé věže přes katakomby až po barokní lékárnu. Těšíme se na vás 12. září na náměstí Míru v Klatovech.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce, bez zbytečného stresu, v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.

Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
1: Tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
2: Tuto topí?
3: Kde?
2: Žádný.

0: CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Safran Cabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.

0: Radio FM Plus. Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: www.shape.cz.
1: Dobrá práce a skvělý tým?
2: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
7: Hit Radio.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
0: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.